0: Vojaci strážneho bataliona přistúpia k tomu morazej. Je to proba. Ešte prezident z Portugalske je tu nie, ale nemský prezident Horst Köhler ich povíta.
1: Tak, der Bundespräsident!
0: Ja som so strôživa, ako vítanie svišach, dokež by tak vúce a dokež je postrov vojakov, kajž z pistole přišol. Za to sú dlho zvučovali.
2: Nej, altså, ved du prinder til at misse sig, at der hiser, nej, henter på prøven til større bredt og kredostande, du kan ikke tjivuko vare så større, at der nejde bevæge sig attack. Og tror det, at vi er en på en dag, må kunne slæge tjinsk, og hvor en vunga svidt, hvor med tak i sasvitsa, og på en sted putsme, vunga kodji, tak så en på 30 misser sig, tak nastajende så på prøven. Môže im bezvešo dvi hodiny stať.
3: Hej, ja mu prém to čilné jara napínať si, jo. Tie duši, to je tak zvojí, to češko páne, tak dôra stáč a ničo činč, ničo hýbač, ničo nič preč ládač. Ale počasu jen sa tie na to zvučí.
4: Na pošitku ono by taká takéva češko, když tie naše vedníky, niekejke smyšky tonu a na započiatku nesmo sa smeli smeč a oni tam smyškšinže a ešte púchu dobili sa smeč, ale to jen bol zase na noc dostane dystojen smie, dokáž jen dobil poprom na ovenšúno von ládač a so nic íbač.
0: V pravom okomíku v přikázanom kúče napravo abo nalivo ládač. Cilbu ve vysokošti horie džaržička ešte v regulách předpísané. Zmierom stač, so nic smeč. To sú kritérie za každého vojaka strážnym batalione.
2: Když je nitko prit v rinku stej, je to vizo jara češko, dokáž tež to vod ve vupkečovane a pon tež vodpovene zamkovane, ale za obyvom tým kriny vobtok šetce, dále byža se nebyl nemo. Vukor panu, jen poprom šetce spýta také kus se menša ve tříach, kus se spajcami, abo tak hýbač.
5: Also když jen také dnešný čas mělom stáč, to by pan je neušišel, ale jen na ta šetce kus začne, pan je na zubu kusa, pan je s jazykom tak vukor, takže to vukor byli poma.
3: Abo tun ruku takému kus rumáča roznačínč, zo také, s takým okevický, ktoré šiem pon vodvunka nesme vidieť.
2: Celé zmierne stáč, to je tiež nejde, tiež na tundý čas.
0: Na niekotroch prezidentov sú hižo hodiny čakali. Dženca tomu tak dlho netraje, prezident z Portugalskeje je dybkone. Vojace stia kajš vojace, kajš svičky. Ja som překvapená vo korektnosti. Zdaloka vypadá všetko kajž molované v obraz a potom kročíte Köhler a portugalský prezident po znatým červeným přestrencu.

0: Runje še slyšeli paličku z našeho archiva. Reportážu Bez brody, brjucha a naoči vo strážnym batalióne Berlíne z leta 2009 od Andrie Kišcenie tedy hišče v Auschwitz. Dve od štyrioch tedyšich vojakov sme hišče raz vopytali a so 17 let potom hišče raz vôprašvali. Sme pobyli pola Klemenca Bulanka v Sernjanach a Damiana Boguša v Lipsku. A imaj, kuždemu samsne prašenja stajichme. Jako prinje, dopomniče so išče na tedyši vopyt reporterki Berlinie?
1: Hej, na wieso. To sú aj šie kamaráde, tie jara napiate boli, otas musel drobili na to šivotváč a tiež aj naše feldweble, tie sú tie, so dživali, što to nieke jo, štujú nieke šie, že, ale tie sú pon šie porane subučaneli a musel porane na to šivotvali a to pon tiež odere odbežalo.
2: Haja sa doplňujú na to, takéž by to ništo vosebito v tutom času a po zjazkovi vôbore je tož tak, že by stajne jeden dolad tam byč, kýž to dokladne viedže a tým protokoll v rukomaj má, so sa tiež jenu što praša a odmluví, što je haj odpovedne temu, što je v ramiku.
0: A sú da přivúzni svojbni a přečelio doma tiež rozvosový přinožk vo vašej službe strážnym batalióne slyšeli?
1: Haj, vizor, kde sú to si tiež naposkali. Hej, môžem prečnike rekneli, oni nieke nič uľce tomu nesú, kde sú šie jara uľky zájim na tým pokazali, što mu tam činimo a ká to po nás tam šo upadalo.
2: Ja viem so doplniť na našu přísahu ten, to sme v Berlíne boli a to by vopročen jara nuja celko mixia muslu za mojich svojbných, dokež píše celé miesto zašľahane a haj s uľkým busom přes Berlín. A potom byše naša přísaha před Reichstagom a přesto se musí zase štěvovali tuto reportážu přes rozvoz.
0: Jak dlouho ještě po vonem aprilu 2009, jako je reportáža nastava, ještě měli absolvovat a na kterých dalších prezidentů abo svojných hostí se dopomníče?
1: Also muss ich das mopon, so nicht gestern mehr zählen, du bist nicht schnell, weil er braucht auch von Hatschers Ritschlitter, ich schwor. Ja, wir Donald Tusk, den Polski-Präsident, du auch, und er hat das ja neibolle Dupa nimmt, der bo Silvio Berlusconi.
2: Das wusste ich schon na Kunzu, meine Službe, ale wir haben so Dupa nicht nachschickt na Berlusconi, der je po italskim Waschnu, na so Czakac dał.
1: Du hast mir mal Pschilitter, der Vitali. To je nějaká malá anekdota. Tam jsme stáli, čakali za on ze zlita do a on šinže. Stáli a čakali a čakali a to nešinže. A potom jsme pon zonili, haj, vůnče se doba upryskač a čisté činča, šo možné. To jsme pon, haj, nekak 2,5 hodiny stáli. Naše karabinore znojacne, jsme kruče džaseč moli, to by, haj, mu prvien jara napjade nadauk pon. Also suche ja boa, swunza ja die boa, ale pondisch ja to zdokonene boa, smus auch schier, ale zweselili.
2: Dalsche zasadzenia, ki smo mieli tam v Rodge Bellevue, to by tež stajne nischto vosebitevo, tež ja dženza ische přes Berlin jedu a tam nimo, pondisch tež na tute čase dopomni.
0: Sche vy styrio kontakt mesobu tež po vojerskim času džerželi?
1: Kusk kontakt smo potem schmili, ale šestor so sú so po naše púče, tí džilili, to po tom kontakte je acnýho tak bol.
2: Zaujšte to zjazuje. S jednom som ja dal v kontakte v Přečelským zvisku a s druhými, kde som raz vidí potom skrutka pobachtaš a to je tak aj tún aktuálny stav.
0: Što je vám tutun čas tam v strážnym batalióne za ďalšie živenie vunies? Što z toho, što ešte tam nauknili, je do příšoda vunošne bylo?
2: Ja môžu jenuž rec, z tutých 9 mesiacov som tam dola dostal do aj šalakoch pohanských živinov tež, tokež je šalakoch zjazkova vôbora ja široko nastajená. A za mňa osobince je to přineslo, že som ja žila na mojej ranice přišiel. Viem sa doplniť na jednu situáciu, kdež by sme vonka na zúčovanišču a tam by vopravde jara zima a to přes dlhší čas. Tam som prvný raz vopravde nazonil, što je poprom vod. A potem jsme dostali takovou doštěnku, polivku a skipku chleba, a to by jedna jara vůběrná jíč v tom okomíku. A já, hovák, 30 kilometrský marš, ten hýště, to by tež jedna vůžadáno s 12 kilami přidatné váhy, ale jenom pitnou, že te čivo tola může vyste více zmištrovat, bez toho, že jen co vůjce na to přihotuje.
1: Nej, mu prém, ta služba v vůjsku, da woher braucht er tak a tak nicht da ja schon buch mal ich wollte auch gute muss du bei Chinch so also da nicht näher die seine Hube ne da sie wenn er boah ja bo die braucht er ja die nicht das schön im sabosische Jura noch die alle Bumme die ist schon dann wenn man fremd und Disziplino Dipko nicht aber die denke jednoch Witzki Borat so im Kameru Djaric wo prim wo will ich moich Kamerado ist mir wieder da so Wulke Defizite Wulli also dem ja da Jara dere Chinio halt das so Jahrzehre da war ich Gottes ich will ich Kameru nicht so Borat Djarjeli das so bon na Schuku war aber ein Schischli hat das so bon der zur Kamera zur drastische Ones Metalli aber ja do bon so schier dobeli saß es schon Borane Romage Squadjet Když ta fauda je odrobila na té tamoj ležeč, a to jsou one tak husto činili, do níž to nejo perfekt bylo. A na koncu se mu musím, jo, ty kůže níž to pozitivné z toho času, co budu můj za.
0: Mysliče si vy, že bychu tež dženstnější modostní dobili raz podobné názorně nějaké švědčinič?
2: Ja si myslím, že je za kůžo modou člověka vážné, že on raz jednu službu za tošnost vukonia. Hač to nek je v tutej formě vojska, zatím může se so prašak stajíč, ale přírodoškýt, ládanie starých abo korých, to je za mě jedna bytostná věcka a to tež dopomá modým ľuďom češtonoši, napřečo všelakorým věckam, kůže by mô svojim kmanoštám odpovědně, so níže subu haj zaplešť, subu zadživač, tak som ma upravdže tošnosť ništo z toho, ale tež za tutun mody človek vietský názorný.
0: Kak je ve vašem živeniu sva potom dále šlo?
1: Aj po vojsku som ja po napravde studovať započal, mašinotvor, potom pa som ja zvyščil to nie to, što chcem ja činč. A potom som ja po našo nana ukupano činil na molora. A potom ty mištra, a nek mestem ty tun firmu od naša nana šauzau. Also šauzau sem ja tun firmu před 7 letami. A do toho pon ty viste čas napromo jako přistajene, bo naša nana se budžoval. Džesač přistajene ja neke meste mám, a naše nadavky najte se vůne také mes Drežďan, Vojarec a Budešin bojbuja. Nutzka klassiske malerske Jua, aber die Wunka Fassade, die Wobmet Change, die Moprem, was ist bitte Technik, ist doch nicht, also schon muss.
2: Ja, ich bin Przemysliu, hat nebe tam nedom studoval, ale 12 let so zjazač, to se nismo přeceč, jako tete 19 letne, přesto sim so za den zivilne studi rozsudžil, studi vůčostva, ale tiež tam doby prajíč sú viesté vece, kýž maja jednu paralelu, zo sú vúžadania, kýž doby zmištruvač, a zo to nie je stajne lohko, a zo nemusí ho vúvinč, zo sú přikaze, kýž mas akceptovač, prúvania, kýž mas zvožič a úspiešne zmištruvač. A hej, ja si myslím, zo sú to základné vecky, kýž stajne zaso so v živeniu jevia.
0: To rekne štaj tutých dňach Klemens Bulank a Damian Boguš vo svojich názorniniach Berlínie strážnym batalionie zviazkoveje vobory před 17 letami. Narabavoj staj rozmovu z nimi do vusovania Matiči Svok a Beno Šuta.

0: A ste mir dvanačiš.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s kapvanom Petrom Mozom z Budu.

Wjacač, cikruč, pšečenjene je kajš juno vodpalene praji přisvovo. A jako neposredne potrechene mužu na to jenoš prajič, zo či v tem švane kruh virnošče. Je lidma ništo, što iš vjace brúše bolenja načinja hač tajki pšeča. Mnoze z vás, ľubí připosluchario, sú to zavešči hižo na svojim čile názonili, a šice drúze nech se jenoj žunu predstaja, što to tak ryka. Šo, što iš vopsedíš, što iš je so či v biu lita naromadživo, to pakčiku zapakovač a na druhé miestno transportovač. Kúžde tajky pšeča, šo jedna hač vulky abo mały, je tortura sama za sebe. A nikoho, kotrož nima před tajkým hubarským napinamňom žane spodžilne začuče, nemôžu si zcova predstaječ. Z Češka bych nikomu víriu, kotrož chcú mi narečeč, zo jemu to ničo nevúčinia, a zo neby so před tým bojav. Hač te šitko dere vodbeží, riane droho činky so neskuncuja, hač meble tež s časom dujndu, a hač budže bydlenie dojednanému termíne tež vopravdže hotové. Minju zo nichtu ráde nepřečahuje. To je skiere jeden z núznych pádov, na kotrež najradšo zcova nepomyslíme. Je to nepřijomný pád, kotrež so dys a dys závierno vôbec nehodí. Mies tým mám za to zrozumenie. A zrozumiu to dla tež, što chce Jezus s tým prajíč, když v džensnišim nedelnym evangeliu vo přesedleniu ryči. To mi preda zcova tak napadnúvo nie. Ale Jezus přirunuje na tuto miestne vumryča smerč človeka s přečahom abo s přesedlením. Vun ryči vo tým, zo nás předlenže, zo by nám bydlenje spřihotoval. Zo by nám v bydlenju svojho vúdce bydlenje zariadoval. A do tutoho bydlenja máme potom začanič, když bude hotové. Potom máme jemu tam štěvač a do nového bydlenja začanič. Tuto přirunanje, tunle obraz, so mi ľubí, za ním kova so hluboké človeské dopoznače. Jezus očividne dokladne vie, zo nevo znamenia nám zmena bydlenia absolútne ničo riane. Von vie, zo to na nás čišť vukonia a brúše bolenie vúvabia. A když von vumreče ze zmenu bydlenia přirunia, potom von jasne přiznaje, zo máme strach, zo nás vumreča smerč zatraša. Haj, bo jara dere vie, zo je smerč tež za kčeščanu surová a strašná náležnosť, nepřijomné a vostro zbiace doživenie. Tež chcú nitko nichtu tvrdžiť, zo milí kčeščenio tola viesele smerči do voči ládač, dokež dže maja vierivý nádžiu a dubili so tohodla na večnosť veselič a smerče so nebojač, potom to celé vešče netrichy. Pretož Jezus Kristus je sam vedel, što vumreče za nás voznamenia. Tež tež posledstvo vo novém živeniu, kotrež nám Jezus Kristus podáva, posledstvo vo kráľestve Božím, vo opravdžitosti, čiž nebude hižo ani horia, ani zva, tež tež nás tuto posledstvo fascinuje, mysl,
So dürbime przed tym wumrycz, so dürbime najprede smerć przewinycz. A jo kajsch tajki przecza nasozacz. To budzie nas przeco hiszcze trasić, a nam strach naczynieć. A to zda so mi normalne być, a nie żane znamio słabie wiry, ale słysza k nam człowiekam. Tunle strach nie może nam też Jezus w poslednim worte zacz. Jezus Chrystus pak wie, što nam při šich tychle strachach na chlebje poma, a runje to spytavun svojim vúčomnikam v dženstnišim evangeliu ujasnič. Tysovo zminu bydlenia jedna, potom je najbole zmirovace, tyž vo tym vieš, so sú remielsnice, kocíš nové bydlenie spšiotuja, spúščomni, so môžeš jim vopravdže dovirič. A tysovo nové dom jedna, potom je cíle rozsudne vidieč, so má dobrý architekt cíve projekt v svojmaj rukomaj. Toči nevote za strach před přečahom, ale če zmíruje, so môžeš dovirlišo a trochu mírnišo do tuto nevisto přichoda zladovač. Jezus Kristus závěrno ví, so nemôže nám strach před smerču v posledním cíle vote zač. Ale wo nam tohodla cíle vúrazne přilúbia, so s našim novým vobydlinjom šitko do poriadka přinže. Smíme so na to spúšťeč, so při tým cíle vysče ničo kšivie nepunže. Přetož tute nové doma odpočuje v ruce dobro architekta. A Jezus Kristus je sam tunle architekt, wo je architekt tuto novo živinja. Und sam, če dopredka, so by nam tute nove doma pola vúca stvoril. A tež, tyž by nás před tutym přečahom hišče bole huškavo a na strach vobjav na tute nove doma, na to smime so veselič. Přetež z toho môžeme vukadžeč pola tuto architekta, čeže Jezus sam planovanie přivzal a bo náš vúc Tvarski dolat vukonja, to nemôže na koncu absolútne ničo kšivejíč. Amen.

ze stučku serbskeho muskeho kora Delane, dženitko z Delan do Horjan, vesne zromadženstvo nuje veski rejnce Hornjeho Hainka a Krušic menujce tež gratuluje a tu mam celu švitu narodninariju mineneho tydženja. Započinamy Hornjim Hainku. Tam je Matijas Žur Punželu svoje 6,5 staty narodniny svičil. A to Runja Punželu je Tobias Pečka z Krušic svoje 47 čestny dženmio. Potom, dže dale do nuje veski, tam je menujce Katalina Vonariec Pjatk, potekim na 7. dnju svoje 21. narodniny svičiva, a v Rejnce je sobotu potom čera Verena Čornakec moja 22. svičko vuduč. A skončime zase nuje vesce, tam menujce gratulujeme Kristofe Hedušce, kiš je dženca 37 let stare, vesne zromadne Zromadženstvo všem narodninariam a narodninakam vútrobne gratuluje, prajuje nož na dobre přečestvo.

0: popschauem sme na serskem polu jano napschaudu wo naschich weca vo serskem živinju, vo serske tematice, vo serske politice, vo navogach, vo serskem živinju najsach pisali, ale což jo važne bylo, to jo bylo na koncu tých artikelu přece sme gronili, ta socialistická opuš sme přece gronili, až me ponze z jatnýho sádu připíšome to šikno mas žekovaš narodnostnej politice v NDR a až my uchvalíme naše kněžerstvo a politiku našeho kněžerstva.
1: To ulicu je o negajšná navidujúca redaktorka Serbského rádia v RBB Marion Štenzelová v odcasnikárstve v NDR. Žince jo žen lichotného odcasnikárstva gešpa za nás pšašaš, kak je to bylo nega, byš žurnalist v NDR-ské diktatúrie a kak je to žince. Žinca gledáme ešte raz lieč k nám muzikové vieraž k pšet týženiom. Mienim oratórium na liečo, ako jo se projekt stajú, tak vrchoši buzu. A druga téma bužo nás zabieraš ve jadnej novej zérii, zabierame se z gojeceju mecu, konkrétne se z gojarskými rostlinami. Cerkvine rožky so všakými novosťami ze cerkvinného sveta máme a se vie gratulujeme a co mene startovaš ze Žižiecem Pestrovom, ten raz, že tam ve nejlepšieho přijašela lúža, no, ktorýko ka ja mienim.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Na inicijativu UNESCO, jo. Generalna zgromažina UN 20. decembra 1906 a 1906 připověžila ten 3. maj jako světový žen sasnikářské lichote. Ve 1904 a 1906 kůžte leto přitom dopomínají na překšivění sasnikářské lichote a také na zásadnou vážnost lichého rozpřavění za demokratiu. Kukašpěl světového dňa sasnikářské lichote slyšel, že uštěvání nendo, vete Sebastiana Elikovského-Winklera.

My sme ten týždeň v našej rubrice Muzika týždňa sa zabierali z navogom v Srežne a Görne v Užice, to chodote palinie. A jo, až tam sa nadali symbolicky jedna chodota spalio, ka teke v nekotarých sach, tam dali teke také pupky sú na tých ogniach, víšeš, alebo sa tam spalio. To, koním raz nic kúštemu, sú tak spedobajo, takže gaš, to se vie, nicht den Witze tak pschauje nemysli na to, wird kult ob Schiecher Jeansa, no, až Schiecher to napschau, du sest zasa, žeš mudre ženske su autovali spalone na takých ogniach. Tamko Hegler, aktuálne Zorjatsk, jo se čochu s tým zabierao, a jo pasvojske vašni na to jadno vetegrono namakao, a to, no jo, přes muziku, to goni přes mocne ženske ce głosy. Alicia Keys, jo viegin znata amerikanska spivarka, a vene jo spisovo tož ten titel Girl on Fire, rozpalone žoča, môžeme gronić, a vene ho spiva, vete jadnogo žoča kenč, ma svoju głovu, ma svoje metze a to teke vie a tak vena požo přes živinie.